Christoph Mikwauschk. Dwanacz, menschino, popeczicie, no a to sme so hač doszeszczych na tutych wumiocov weselic. Serbski modzinski oktet to je. A na Peking jetzt nam zaspiewa. Tež nová doba Roma Jazz přespolnými. A to je skupina Trojozink.

krótko po bytlk. Našiestšie. Na zima, wabi, wir so die Sportozo zaso na Rheinischa, ale tis schichtamnur, so putschuja polisach, wukach a horinach, tis krosnovario do žitavskich horinu například, ale kečbu, kečbu, tam môžeš so tis zranič. Sobotu akle popodniu bietam nezbožo 74 letne je při krosnovaniu 6 metru vúboko padnil na tamnú skaliznu. Vunčo, vunco češko zrani, horská pomocná služba dobeše jeho s helikopterom vukovač a tis korone do korone žitave jeho dolečachu tu iš ľubi ľudžo jeli športuječe šojne hačče vonka popuču džoguječe, bijače spiešne, raječe kopaňcu abo sa tis voli bude přece na to myslíč, zranič, so při tým přece môžeš, čo jedne hač v liču, na liču zimě, abo tyž na zimě. Ale što sú naši serbsi športovci z pozitívneho zmištruvali, o tým nám nedom Jan Reo tu serbským rozvosu nadrobne rozpravia.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosmus. Sport.
1: Sjanam Rerium.
2: Volleyballist Gibrinja muss zwar Sport aber da warst zwar Victoria Worklets Susi Sobot über Sorial zu, wo wird ne Pokal wieder beli. Worklets Kapitanku Dianu Heinec Pschesadžichu so Nevočakovanos 2-1 přečivo Kundračankam. Čera dopodnja je potom u 20 holcove Worklecach rava a přečivo zastupnistvu MSV Budešin z 0-2 přirava. Prinje volejbulové mužstvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach s dvěmaj dobečomaj do nové rajnije doby startovalo. Najprve přesadžichu so Worklečenjo s 7 přečivo dorosti VC Drežďany a potom s 3-0 přečivo pustej Drežďany. Prinje raz je so v Ralbicach pod lepšimi vumeninimi rao, dokež Visaja Müllace svědce netko vyše. Přiladoval Alois Mikvaušk.
3: Ty svědci jsou vysali vysokosti o 6 metrů a žádané tuto klase, sakské klase 6 metrů 50, tak jsme dobili ty svědce povyšit, ale dženca byli vědomné, že nejsou ty kvůli bole. Ty svědce šli, ale poprám ta raja bole úspěšná a zajímavá.
2: Nimale 2400 utrajno športovcov je sobotu při Hojvoj Sitjevoch bjah startovalo. Šulorka Serbske vyššie šule Ralbice Nora Popelic dobeža na čare 2 km jako 7. do cíla a Daniel Čorli z Nimcov bu na distance 4 km 4. a při šulorskim běhu na čare 2 km cíči. Koparske wusletki. Ionel Statnik je sobotu za Nebelčanov v Utah hižov prini menšinje trechiu a cuk SJN spiešne na dobečarski pučvet. Hišče do počasa trechištaj Handri Koreng a William Pletno. 3-0 bez dobom končne wusletk. Pančanci koparjo pširachu bivim kumcu z 2-5, rota za hosči docpieštaj Kristof Cyš a Jakob Pakosnik. SJ Kruščice druhé mužstvo Rajne zjednočenstvo Vulkeš Žare 0-2 a Kinsburg Radvor 4-1. Hosčo z Radvorja chcichu v pjatej rje skončne raz Bonje Dybkovač. Hižo v prinjej menšinje pak hosčičeljo hižo navedovachu. Čestne rota zapisachu statistikario v Lince Klaudiusa Buše. Okresna Vyša Liga. Ralbice Vulke Rydorjece 1-1, Rota Sokov Zören Čorlich a Kruščice Kulov 5-1. Rota Kulov Bruno Rettich a Rota Kruščice Mato Gisvauk, Lucian Zarodnik, Gabriel Zarodnik, Jan Boguš a Florian Zelnak. Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice je v Nesvačidle z 1-7 podležavo. Rota za hosči Betitus Žorciliu. Radvorská koparská rezerva ručí se čera z Kamenca do Radvoria s porážku 0-3.

0: Maja, zitat weiter satz a vossom, michu, bivopsatka, dziwa dzielnikos, to czasa prawidwone na jewiszczu, mez druim, wopet a skupinet weiter satz a piatnacze, tisch wendisch fest, serbine, texasu, USA, a ke konzepte. Reinidom Mirko Brankac, kmenuci šiovace, nechišče vúspivaja. Mirko Brankac, prosu što praješ, ke koncepte?
1: Ja bych pravil písané podpory přes serbske stavizne. Zem desa toch let od herce hač do aktuálnych spiovoze z Dilne Vúžice. Ale tež vieso tež aktuálne spiovoze z našej horny Vúžice od astronaut, napríklad, aber holovský. My jsme propravili jedna dělná serbská kapela, to je ten koncept byl. Když bychom kus měli čas a měli, bychom zavěšit ještě rze horno serbský program s možničmi, se hamenit s vůjskými zpěvami, ale tak je to jedna symbioza.
0: Symbioza, a přichodnou nedělu popotňu pozastanu Floppy Dolls v Nebelčicach. 3. oktobra vítajva vás potom v Krošťanský jednoče, tyž radvorju slepom čísku a budušině hiště vám zahudža. Zapiskaja, s tým je 5 hodin 40.

0: Under Pressure.
1: Bocciščom. Skupina Queen, Šeščorđin a Cinače, jednoat Bocciščom. Sejatiš, mehr Menschine, viacerich europskich krajach, damit ich jasne, aber jasne, dich na fuhren Kongressu, sidemis hatem so wusta jivo, ana letuschim, sidemis hatem fuhren Kongressu, pschepros narodne zastupnistvo Schwedu ve Finske, tak menuane Volktigent, domista Helsinki, stolice Finske, 5% ludnosche stolice Same, a Same ja vulku, vokolinie recitam Schwedze, durch damni zastupe Schwedu, ratlubie svoje nazonenja s hoščimi se vumenovachu. Jedne z Čežišov bi rečne planovanje do nazoni Bogna Korenku a tam namestnje.
2: Hostičeljo rečahu vo zajímavých vúžadaniach při navožovanju v obiju rečov v strohotnistve abo při ladanju a vo konsekventnem šesadžinu švedčine ve Finske. Bože, pak vasta jinice při přednoškách. Samo jako v opetách my jel, to je zjavnopravnický štelak se svojimi medialnými poskytkami, vostachu durie do redakcie a režije zaurene, za to sedaše vopšená prezentácia. Jiničky neposredný kulturelný kontakt z možný vústup žunského kvarteta Lyran při votorienu kongresa. Pak Nerika, so nesu delegáča kongresa dosť a na dosť impulzu za svoje dživo doma dostali, abo so vo vúžadaniach vumenili, napríklad vo probléme geoblockinga. Tún znemožnia napríklad Nemcam ve Maďarskej si doma filmy z Nemskeje vobladač. A zomili so žony silnišo do přesadženia menšinovej politiky zapšieč, nevostá jinice dopoznače. Ze svojej iniciatívu Women for Minority žony

0: Chodzin 20 je lubidjici, to je vieza váš čas.
1: Gratulatia, Lubecici. Störi jeden Dobeli.
2: Etea, tvoje posledne rotagenca, vujkotnje.
3: Jako je bude přilečal se spočatnje myslach, so jim viac nedostaneš.
2: Ale potom si se naraz dozade panne štava a bude hišče u povedcen znovu trichiva.
3: Kak ta stoha tajki fallrückzia serbse reka?
1: Mi so zda zwa žaden pravi vura za to nimame mira. Ale bychme to moli tola po pulskim přikvadže přeurotka mienovač.
3: Přeurotka? Haj, to so mi nekak lubi. Šako so při tym sam přeuročiš.
2: A rota? Su tam tej so vnucka. Rota, rotka. Ach, znajmenša tak nekak.
3: Da by to moja prinja přeurotka. A ďakujú sa za vaše ľubé svoje.
1: No, ve prvním voku Miku sa skere bojach, zo si kríbet pri akcii skoncuješ. Sem mô hakli juskač, ako sem vidžal zo soči deriže. Hač reálne rota abo nic. Nepšenávajče, prošu.
3: Haj, vujo Achimo. Štele by si poprám vaše na renče v rota, Beno?
2: To je lohko. Jako zakitova, klatelku rotov necelam. A hakli jedne, sem zvučku trichio. Na nje svo najrače dopomnju. A tvoje, Mira?
3: Nevim, hatno sem z cijela raz jedna rota reciliva. Zato možu so na jedan vosebite voljni kop v treningu dopomnič. Haj, vem, kotru meniš. Te rota bih vopravdje rane. Bul je runu smu horeka do ruška rotu lečao. Ach, tajke rota bih tiš rade junu reciliva.
1: To hišče pšinže, Mira. Sem se celé vieste.
3: Što byš poprám tvoje najľubšie rota od nás, vujo Achimo?
1: To netrebám dôho přemyslovač. Vaše prinedženca. Sče rúne sami jedne núc dostali, ale nesče so z cova zatrašič dali. Zakop, buj ročok Benny, od neho dále k Mirie, ona je jednu přečivnicu vúrava a buj k tebi dále sunova a ty si jún potom bez vúľkoho činenia do rotu prasnova.
2: To sú tvoje najľubšie rota? Dajke celé všetné v rie vúrate.
1: Haj, tam by menujce šo podľa, štoj si ako trena přijú. Morálka, spiešná reakcia, dokvadnosť a šice čanu za jeden postrong. To bych u rota cevoho mústva. A dajke mám najradšo. To iš raz, dvaj, ci...
4: Esiot kopačky!

0: Jenapos hätte mich.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobranje. V svoji vonej rezoluciji žada se fuen od Európskej unie, zoso při přesadženju KI zakonju na Európskej runinje tež menšinové potreby obkričbuje. Tomu čvonojo 70. kongresa v Helsinki sobotu přiwosuachu. Z dobom žadaja se, zoso při zasadžovanju kumštnje inteligence rečna a kulturna mnohotnost obkričbuje. Európska komisia ma zavěstčič, zoso vůvývanie tůlu KI a datových bankov za menšinové a regionálne reče spechuje. Kongres zakončí so sobotu s prezentáciou Friaulu a Svobjencu z Italskeje, kýž logo a motto Europiade 2028 predstajú. Pône vopsadžená bie včera žola Serbského kultúrneho centruma Slepom, jako bie Kurlipa Spančic Kukova za názemský koncert na Vopiče. Pod návodom Jadvigi Kolfostovi spievachu miestrujem tvorby z oratória Nalíčo a serbské popové tvorby. Zromadne s publikumom si jacere štučky zaspievachu miestrujem Slepo to je Riana Vieska. Další názemský koncert v Salovie v Otobachu Čičaca Riovanská skupina z Britnie, Milena Vočarec a Maty Gisbok. Niedže posta přiladovario podrahočinský program s riemi Čiči a modostných a serbskými spievami doživí. Tovarstvo Bratrostvo je zaredovanie z domovinu organizovalo. V Nebyčanskej Vosadže sú včera filmovanie svedčili. Dohromady 37 modostných je Sviaty Sakrament ve Vosadnej cirkvi Sviatého Mirčina přijímalo. 15 holcov a 22 holcov. Mies filmujomnými by 19 holcov, kýž sú se za sviatk družču drastu zvoblikali. Dokelž nima biskupstvo Drežďany Mišno aktuálne amtirovaceho biskupa, je modostným budyský dachanský farar Vitor Ščapan sviaty filmovanie vúdželil. Dženca zahája v Vojerecach tvarské dživa k ponovedňu zjazkovej drohy B97. Kajž zdžili krajný zariad za drohotvár vopkat Lázův v Budešinie, za to votriesk drohy mies Zorielským mostom, južný drohu a Budeským mostom do Spunie Zauru. Tam na niedže 370 metrach jistnú z nový asfaltový vorštu pokryja. Tvarske dživa maja dvajte dženi trač. Vúdavky 200 000 euro zapfači zjask. Riedký obraz skýčeše so vopytovariam sobotu krabatu mnie v Čornom Kumcu. Tam je tovarstvo krabat na inscenáciu evangelsko-serbského kvasa přeprosilo. Na 70 hostči z regiona tam vítahu. V osebie Mođinje cichu organizatorio tradicionálne serbský kvas v okolo Čorného Kumca nede zblížič. Za to vôtovachu cive kvasný džin, v fokusu stiachu serbská drasta, kvasná ječ a tradicionálne rie. Braška rozimaše zajímcam a kvasným hostčom pozadk kvasných vašňu. To bych ju povieste, ktorož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanie miniaty, prevažne pak pomručené, v biu dňa očakuje nás tiež švíle a jednotlivé nevedra. Živé sliepro stúpa biu dňa na maximálne 16 do 18 stopňu. A k tomu přinže viecik, ktorož přinže na nás ze zapada. Júce vostanie najprv raz pomručené, v biu dňa pak sa potom v uviedri, nás očakuje do runia 16 do 18 stopňu, v sredu potom má byť přečelne a sucho s maximálne 19 stopňami smiemi líčiť.
0: Na našich drohách beží šitko, kaj skazane, vyskače za váš žane. Nemáme jenom ešte pokiu, zo je od džencniše hač do piatka. Tunel pod Limasom do Vorbeju smerov kompletne zašlahane, tam ešte raz tunel ladaja a to šitne od večer 19 hodin hač do rania pečich. To je ako pokiu, hevak přijemoj vám, dobre start a dobu jezbu do džencniše je punžele.
1: Serbský rozvoz.
0: Peč. Bon Appo, sedem ich hier.

0: Nimaš sudne, ste meni Denis Wenzel, Zaveščik in Stidjen, ja, že so tež srpske mustva zaso športovali, a to zima na Mietko, Jan Reho.
1: NDR Sachsen, srpski rozvoz, šport.
2: Volleyballistki Prinjeho mustva športovao tovarstva Viktorije Vorkletze su se sobotu v Zorjelcu v obvodne pokal vodobili. Vorklečanki s kapitanku Dianu Hajnec přesadžichu so nevočakovano z 2-1 přečivo Kundračankam. Čera dopodnja je potom u 20 holcu v Vorklecach rava a přečivo zastupnistvu MSV Budešin z 0-2 přirava. Prinje volejbulové mustvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach s 2 dobečomaj do Novej Rajnije doby startovalo. Najprede přesadžichu so Vorklečenjo s 7 přečivo dorosti VC Drežďany a potom s 7-0 přečivo Pustej Drežďany. Prinji raz je so v Ralbicach pod lepšimi vumeninimi rao, dokež Visaja Mülace svice netko vyše. Přiladoval Alois Mikvaušk.
3: Ty svice jsou vysali vysokosti o 6 metra a žádané je tuto klase, sakský klase 6 metra 50, tak jsme dobili ty svice povešič, ale dženca byše výdomné, že nejsou ty kvůli bole. Ty svice šli, ale poprám ta raja bole úspěšná a zajímavá.
2: Nimale 2400 utrajno športovcov je sobotu při Hojvoj Setjevach bjar startovalo. Šulorka srbske vyššie šule Ralbice Nora Popelic dobeža na čare 2 km jako 7 do cíla a Daniel Čorli z Nimcov bu na distance 4 km 4 a při šulorským běhu na čare 2 km cíči. Koparske wuslitki. Ionel Statnik je sobotu za Nebelčano ve Vutach Jižove prinej menšinje trechiu a cuk SJN spiešne na dobečarski pučvet. Hišče do počasa trechištaj Handri Koreng a William Pletner. 3-0 bez dobom končne wuslitk. Pančanscy koparjo pširachu bivim kumcu z 2-5, rota za hosči docpieštaj Kristof Cysz a Jakob Pakosnik. SJ Kruščice druhé mužstvo Rajne zjednočenstvo Wilkes Žare 0-2 a Kinsbrok Radvor 4-1. Hosčo z Radvorja chcechu v piatýry skončne raz Bonje Dybkovač. Hižo v prinjej menšinje pak hosčičeľo hižo navedovachu. Čestná rota zapisachu statistikárjo v Lince Klaudiusa Buše. Okresna Vyša Liga. Ralbice Wulke Rydoriece 1-1, Rota Sokov Zören Čorlich a Kruščice Kulov 5-1. Rota Kulov Bruno Rettich a Rota Kruščice Mato Gisvauk, Lucian Zarodnik, Gabriel Zarodnik, Jan Boguš a Florian Zelnak. Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice je v nesvačidle z 1-7 podležavo. Rota za hosči Betitus Žurciliu. Radvorská koparská rezerva ručí so čera z Kamenca do Radvoria s porážku 0-3.

0: Pivas, čies slepas, pivas, zana, serbski rozvoz su je napo vosmih.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
2: Dobar dan. V svojej wohni rezoluciji žada si fuhen od Európskej únie, zoso při přesadženju KI zakonju na Európskej runinje tež menšinowe potreby wobkedźbuja. Tomu čłonojo 70. kongresa w Helsinkach sobotu přiłosowachu. Z dobom žadaja si, zoso při zasadžowanju kumštnej inteligencji rěčna a kulturna mnohotnosć wobkedźbuje. Europska komisija ma zavjesčić, zoso wuwiwanje tulu KI a datowych banko za menšinowe a regionalne riče spichuje. Kongres zakonči so sobotu s prezentaciju Friaulu a Słowiencu z Italskije, kiž logo a motto Europiade 2028 predstajhu. Bohnje wobsadźena bie čera žurla Serbskeho kulturneho centruma Slepom, jako bie Kur Lipa z Pančic-Kukova za nazemski koncert na wobyče. Pod nawodom Jadwigi Kaulfürstowie spěwachu mjezdrujm tvorby z oratoria Nalečo a serbske popowe tvorby. Zromadnje s publikumom si jacere štučki zaspěwachu, mjezdrujm Slepo to je Rjana Wieska. Dalši nazemski koncert v Salowie wotuwachu dźěćaca riwanska skupina z Bretnje, Milena Wočerjec a Mati Dźisbok. Niedźe pósta přilatowarju poudrahodźinski program z rejemi dźěći a młodostnych a serbskimi spěwami dožiwi. Towarstwo Bratrostwo je zarjadowanje z domowinu organizowało. W Nibylčanskej wosadźe su čera firmowanje svědčili. Dohromady 37 młodostnych je Sviaty Sakrament we wosadnej cyrkwi Sviatého Mirčina přijímało. 15 hulcu a 22 holcu. Mies nimi 19, kiž su se za sviatk družču drastu zvoblekali. Dokelž nima biskopstvo Drježdany Mišno aktualnie amtirovaceho biskopa, je młodostnym budyski dachanski farar Vito Ščapan sviaty firmowanje wudźelił. Dženca zahaja v Vojerecach tvarske dživa k ponovinju zjaskovije drohy B7-90. Kajž zdželi krajne zahriad za drohotva a vopkat Lázův, za to votriesk drohy mjez Zorilským mostom, Južnej drohu a Budyským mostom do Spunje Zauru. Tam na nieče 370 metrach jezdnu z nový asfaltový vorštu pokryja. Tvarske dživa maja 2 tydženje trač, wudoki 200 000 € zapfači zjask. Rědký obraz skýčoše so vopytovarjem sobotu v Krabatovom vynje Čornom Kumcu. Tam je towarstwo Krabat na inscenaciju evangelsko-serbského kvasa přeprosilo. Na 70 hosći z regiona tam vitachu. V osobě młodźinje chcichu organizátorojo tradicionalny serbský kvas wokoło Čornoho Kumca njedy zbližić. Za to wuhotowachu cywy kvasny dżin. V fokusu stejachu serbska drasta, kvasna ječ a tradicionalne rije. Braška rozimaše zajmcam a kvasnym hosćom bozatk kvasnich vášňu. To bych ju povješče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje pomene pomročene, džen v biju dňa očakuje nás tež švíjele a menšie nevedra, k tomu silne věci, kotrož přinže se zapada, a to šopši maximálne 16 do 18 stopňami. Jutce vostane najprve raz pomročeno v biju dňa pak so svunco tež pokaza, vostane sucho a to znova při 16 do 18 stopňu. Sredu potom má byť přečelne a sucho, maximálne 19 stopňu nám to vesča.
0: Kečbu, ljubi šaféro, jo. Na A4 zesmier Zorec a nasmier Drežan mes budyšnom vukodom a budyšnom zapadom. Tam dreje remesnik, kofor, kaščik s gratami na zabil. Je se nekak na jeznu sunila, tutom kaščik tam leži, potak im tam trošku kečbuvač. Mes budyšnom vukodom a budyšnom zapadom nasmier Drežane leži kaščik s gratom na jezne. Hevak, nám dále ničo nepřed leži. Vám dobrú a vestu jezbu přeje moj Katka a Jakub.
1: Serbski rozvoz.
0: Derenformovaný do nového dňa, do nového týdženia. Peč, po napo vás, Michie.

0: Polícia z G.
1: Od piatka na sobotu bychu budušenia centrum Vandalojo popuču, voni kradnuchu od jednače jezdži dvou šklincu špielu a rozrysachu od dveju připovišaku plány. Nimo toho kradnuchu miestče tešišče jacere dekoratívne věci, kotruž bychu 5000 euro hodne. Věcna škoda přinže ešte k tomu 1000 a 300 euro. Tež z druhotní studni budušenia bukradnene a to noce od piatka na sobotu z transportora. Z neho zachu neznačí vietce za vúdženie a grad v hodnoče 700 posta euro sobu, k tomu vietna škoda na transportoru 300 euro. Sobotu pripôdňu biecie 80-letná se svojim Nissanom stajne zase na vopačný čárie, potekým na D za napšečo jedúcich popuču. Jedoše přes Ottendorfer Kryla, Vršnic, Kleinaundorf přes Dobru hač do Čorňova. Viacera auta dobiachu kečpúhač a so jej vúvinuč, so bychu zražce zadživali. Polícia cia 80-letnú potom dostčinie a jej jezdna kmanosť so prúvaše. Polícia pýta tutým páče svietku, štúšie niešto vidžo, môže to pri kúždym policajským revírie z Džilič predúšim pak romáčotovie za kamiencu. A sobotu večer je policiu v Vojerecach koup zabieral, kýž sedžoše pošim zdáču viacero hodiny na kutniku. Zastojnice popadných zvierio a skutne liko ptaka přepytovaše, potom jeho policistča z druhého zaso ke blízkemu hati dojezechu.

0: Dokal je čas vodličo, vosom hodžin žiadna či jenu a to chceme dženca ráno raz do sušec pokuknič. Tam so dženca menujúce národnine vo sveča a my vútrobne gratulujeme.
1: Přejeme z Božo.
0: A to kvata národninský postro Marii Královej do kuchnie. Ona vosvědčí dženca svoje 90. národniny. Viele z Boža, strovotu, Bože žonovanie, spokojnosť a viele rianych vokomikov kruhu ľubých svojbných. A to přeja ľubí svojbný, strobia vo sebe Klaudia s Christianom, Beata s Svenom, Frank s Angeliku, Daniela s Majkom, Kajštejš Dževeč, Nučko a Pranučk Marius. Ale to nie ještě dosť gratuláciu, tyž tvorstvo bratrostvo Kuluski Vosady so z Božo přičam přizamkne, strobi, ľubi vás, knini Mariu Královu ze Sušec a přijak vašim 90. národninám mnoho Božo žonovania, krutu strobotu a deremieče kruhu svojbných a přečilov. A bratrostvo píše dále, zapvač butnú knies za vašu dlholetnú svieru našemu tovarstvu přijeme riane svedženský džen. No, to sú gratulovali tovarstvo bratrostvo Kuluskie Vosady. Maria Králová Sušeca chvosvědčí dženca svoje 90. národniny a tožto ľudí sú gratulovali runy tak, kajž serbský rozvoz.

0: Nidam je cibedliki nađevet, štu drejena vjace serbskih knjiju pisao, štu je najznačiši serbski spisovačel, koho šice znaja, Vujki Prašak, to su jenoš superlativne. Važniše je tola vidžeć, štu je što pisao, a hač nas to zajmuje, a tiš puta. Horkach rodziny, a żydowie bydlacy Juri Koch je zajśwy tydzień swoje 90. narodniny woswyczył, a Madlenka Szocic zladuje na jego dzieła a myslo pełne żywienie.
1: Hać jako żonalist albo spisowaczel. Juri Koch pisasze a woziwiesze, co są kniżne polce hać od dżęca zibuja, we wszych jemu znatych rzeczach. Svoj votre jazyk, gistre je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociu, klinči z jeho žortnych rymov, glosov a komediov, rune tak, kaj ze žortnych rozvosovych vusevanjov. Kajž v tutem, na Silvester 1908.
2: Zenf z Budešina.
3: Hej, tu je Žonov, Žonov, Alfons a Žonov. Žonov Alfons, ljubi poslušajo potajkim, ja tu steju v Zenfje, hač nimale do Dingsta, na, jole do, na, kak to nam reka. Potajkim hač tam hore, ja v Zenfje steju, tun budeski Zenf je jara vodre a žitki, kajš potala, žitce zavesti, že vesti, a na to sme my žitce, ja hoči, ja, za tun budeski Zenf, tajk žitki. No, štu nezna je heslo budeskih, sarskih a nemskih Zenfarjev. Čim bolje žitki je naš žonob, čim renšo leži so na konob. Tuž nenajiš so ženje Zenfa, od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to vi, kožda hupa runca. To vat mi.
1: Juri Koch je v přenesenem zmysle svoja hybrid. Po pokače a reči hornjo-delnjo-serbski, po skutko nosči žortne šibavc, a do vubokosče a rozuma sahace spisovače. Kotrož vulki svet runje tak zabira, kajš jeho mały serbski lud. Tež Dus dawa so tun znano drude předušne?
4: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak ja vůbkyč byl tyž ništo, što jež mě tráši a merza. Za my so nemůžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jenu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejší problém, kýž ja vidiu nastupajú existencu toho malého ľudžika v srednej Európe, kýž je so po tylko stách letách teda zakoval, ale netko všinde do jednej dramatické fáze svojho uviča. A tu dobíme kečbovač, zosíme mesobu na nohy, neteptame asi mesobu do zadka, co nebych pravil, dorče nekopame.
0: To bieše vúrysk z čerovšieho nejdenišho vúsevania. Kde veľde sa činám Juria Kocha, ktorýž je Madlenka Šočic zestajúva a přinož k cuvi dôvodští namakače na našej internetovej strane, našej dámotnej app MDR Serbia a jako podcast ARD

Cornelia je zaspěvala. Dženca večo, vůseva zase modažoma radio Zatkula, voni sliduja slidam modostnem do Vukraja, so tam zčejovali tým slidam, kýž tam dživaja, so vukubaja, aj vo ich puču a ich názoneniach nám dženca večo od 8 do 10 rozpravia. Dženca nie jenož nekaká punžela, ale viesová punžela. Na námieste pred vonym dživadvom tu budúšine vítaja vás od 5 do 7 pod hesvom Love, not hate, ľubosť ani cída. Ľud, dobrá hudžba a písaná nalada dženca na viesovej punželi na námieste pred vonym dživadvom budúšine. Wobedlerski Polizist André Kober ma za was jutze Wotorinnen Dure, geistig Wotorinnen Wucher, Wotstörioch Doscheschich, Domje Zaradnisko Zjaska, Psyklostorski Wodze, Panschitzach Kukowe, jutze to Budze, Wotstörioch Doscheschich. Wobedlerio Gmene Maleschätze su na Gminsku Radu Vitani, a to jutze Wetscher Sedemich, do tamnischeje Sidonje. A Mačica Serbska vita na přednošk vo Handriju Zeleriju sredu večer to budže, 7. na žurli Serbského domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabirataj so s prašenjom Handri Zeler Bastnik jako tvorc melodijo. Sredu večer to budže, 7. na žurli Serbského domu budišinje, to sče vutrobne vitani na přednošk Mačice Serbskije.

0: Čišč menšino dođevečiće.
1: Nabožne svoje.
0: Mađen Sarano Leoni Wenzlec z Kamenea.
2: Što je vupši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nas v bioživinja. Sjate haustyn praj njede. Njemjena je naša vutroba, do niš nevodpočne tebi, o Božo. Tute svoje dopominaja nas na to, so naš ultimativny živenski zamjo v zromadnosti z Bohom leži. Ale kak namakamy tutum puč v našim širnym živenju? V Biblii v lišče Efezam rika, my sme jeho skutk, přeto sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrym skutkam, kotrež je Bůh přihotoval, so bychme v nich živi byli. Tute svoje pozbudžeja nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnosti zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívať, so bychme náš živenský zamier spielnili. Přes rozvívanie našich talentov a pytanie za zmyslom v službe na druhých a v zromadnosti s Bohom, môžeme napielnené živenie viesť. Nech Bůh nás všetkým naviaduje a nám moc dá náš opravdžitý živenský zamier spoznač a živý byť.
0: Dobraj Leoni Wenzlec z Kamenea, nadavku a zamovitosti. Tam nie się radwoskie wasady.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Царského programa.
2: Z čo už byli ve grýbách, ľubí Žižík? Lubinka kradu ľubujo piacone grýbe. A je nan vie žony lepše a nejrednejše grýbe rostu.
3: Noce biešo se desčavavo, a zajča rano jo južo svinsko do vokno gledavo.
4: Stajn, Lubinka, pojšo mi do grýbov.
3: Jo ju nan sobotu vubužju. Tvoj cras nie ju trebao vovaš, dokulaš piacone grýbe a štapane kujky je Lubinka vegin rad jedva. Nan jo vzio veliki korbik a Lubinka mave, a vjasene stej švedo bliske gole. Nepjeve jo Lubinka jano s nanom gnava. Dokulaš je zachadne tøžin pône korb grýbos gole pšinjas.
5: Nan vie, že rostu grýbe.
3: Jo se vona groniva a vopšaudu. Neo dvojko vanovavo a nan jo mil maroniki. Naraz jo von zavoval Lubinku.
4: Gledaj, kaki velike kokoški som namakao.
3: Ale tak pšavie neo se Lubinka mogava vjaseliš nad rednimi kokoškami. Dokulaš jo je korbik behyšči prozne. Raska jadnučki je nebežo hyšči namakava. Po chvíľce pak je ona zajuskava.
5: Nang poš pogledat, som namakala grýb, taky to hyšči žiedne nejse přinjasl domoj.
3: Lubinka jo žažava v rúce veliký cervený grýb s bevými dybkami.
4: Bogalka, chyš ten grýb net přec, to jo mucho raz, ten jo gadovate.
5: Ale von ga jo ten nieretnejšie grýb v celej goli.
3: Jo Lubinka kroniva.
4: Jo, to jo pšavie. Ale nic všechno, co se rýdne jo, jo teď je dobré.
2: Jo, s tým ma pšau je všechno, co se rýdne jo, nejo dobré. S takým gledaj, čo se pred kľubi žiši, muchro rádvo, jo s naši nejrýdnejší gríb, ten pak musí vestáš vegelí.
0: Raz, dva, tři.

Asche zabiram se tente žen s temen, so to sme vam na zahopengu programa kvišči dali. Viče ulicujo nam serska fararka a duše pastorka Slepjenskije vesade Jadviga Malinkova. Na kaki pat meža vina potrafionach převežovaš? Z nejo pejedal jo Gregor Klim, ktero živežova se viče teke přes program. Ja se z vami rožoknujom, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Žicem vam dobre a úspešne tužen.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Ojovaš, Žižek Sebastro.
1: Celského programa.
2: Z čeho už byli ve grýbách, lubi Žižek? Lubinka, kradu, ljubuja, pjacone grýbe. A je nan vě žádný lepše a nejrednejše grýbe rostu.
3: V noci běžo se děsčavavo, a zajča rano jo južo svinsko do vokno glidavo.
4: Stajn, Lubinka, pojžo mi do grýbov.
3: Jo ju nan sobotu vubužju. Tvoj cras nie ju trebao vovaš, dokulaš pjacone grýbe a štapane kujky je Lubinka vegin rad jedva. Nan jo vzio veliki korbik a Lubinka mave, a vjasene stej švedo bliske gole. Nepjeve jo Lubinka jano s nanom gnava. Dokulaš je zahadne tøžin polne korb grybos gole pšinjas.
5: Nan vje, že rostu grybe.
3: Jo se vona groniva a vopšaudu. Neo dvojko vanovavo a nan jo mel maroniki. Naraz jo von zavoval Lubinku.
4: Gledaj, kakie velike kokoški som namakao.
3: Ale tak pšavje, neo se Lubinka mogava vjaseliš nad rednimi kokoškami. Dokulaš jo je korbik behyšči prozne. Raska jadnočki je nebežo hyšči namakava. Po chvíce pak je ona zajuskava.
5: Nang poš pogledat, som namakala grýb. Taky to hyšči žedne nejse přinjasl domoj.
3: Lubinka jo žažava v ruce veliký cervený grýb s bevými dybkami.
4: Bogalka, chyš ten grýb net přec. To jo mucho raz, ten jo gadovate.
5: Ale von ga jo ten nieretnejšie grýb v celej goli.
3: Jo Lubinka kroniva.
4: Jo, to jo pšavie. Ale nic všechno, co se rýdne jo, jo teď je dobré.
2: Jo, s tým ma pšau je všechno, co se rýdne jo, nejo dobré. S takým gledaj, šo se před kľubi Žižek muchro radvo, jo snaši nejrýdnejši gríb, ten pak musí vestaši vegelí.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Fuhren Kongress, se serskio resolucio, zvada dla gruntovach tango ve janšecach, a serske nazimske koncerte, su se zahopili. Kutema dalšim temam, nento vici a ojo Gregor Klim dobroši. Ve mestče Helsinki, jo sobeto skoenzio letosne 70. Fuhren Kongress. Na zvakanju zastupniku europskih autochtonoch mjenšenov, su pjedali mjazo drugim, vo šulstvje. Obzamknuli su jednogłosnie rezoluciju, któraž pomina aż ma se serska rec, ako živa šulska rec zavjesčiš. Vecakuju vedbramovskej a zakskej lepše redovanje a nažijaju se z rezoluciju na vici petpere, groni pšecedari domovine David Statnik na kongresu. Na letosny kongres jo švedska mjenšena ve finskej pšepšosuva. Janšelska gmejna přemysluje gruntový dank mecně peušiš. Petrichone by byli šikne obsežarje gruntu, nic pak rolnikarske abo golnikarske zavede. Zavinuje to možná finansna žera. Žoveto až jeden obsežarje gruntu ve gmejně je skjaržo přešivo tomu svoj gruntový dank zavošiš. Problem jo, dankova zlicpovanka toga obsežarja obšimio veci ako povecu, cewe je dankove je zume tje gmejne. To kroni, ten obsežar ima tak vjele grunto, až bi musel zapašiš nekako nad 5200 euro danko. Te peneze bi pšiduce leto felovali. Aby uro nawa felujucu sumu, bi musela gmejna za leto 2027 danki za obsežarjo grunto peušiš vet 250 na 480%. Alternativně by museli gledaš, že megu žariš, abo hinži namakaš peneze. Potom bužo víče to krono ve finansném úběrku ve Janšelcach. Energiový koncern Liak zachopil žinca net tři velike projekte. Žinca startuje tvariš nové bateriu ve skvát. Na gruntach Janšelské elektrárně dej nastaš největší skvát Evropě se 4 gigawatovými stundami. S těmi by mogli po natvarenju 1,6 milionů domácnostčam librovaš za 4 stunde milinu. Rovnocasnie vesvešio Liak Žinca na nekajšných prunicových gruntach Viečnikov park v Riasniku, to je nemský Brisnich, a solárny park v Berovie, Borau, Plabaršča. Nekajšné úkniky Dolnoserského gymnáziuma a serské rozširenie je uše je šule šakorakých generácií sú se sobe tu svojej starej šuli v Hošebuzu zmakali, šikne sú svojom casu v šulském kóre abo v spionej kupce spívali akšie pšiduce leto pla 75. šulského jubilia gromaže ako kor absolventu ustupovaš. Trojkoletna negajšna muzikova ceptarka a vjednica šulskega kora Waltraud Stoltova je projektove kor založova, Gerald Schön vete dolne serske kulturne akademije projekt petperujo. Jadna pčijasča v spivarko a spivarjo jo na predne probje bivo, daž ne zajemce mogu se ešti pšizjaviš, pšidu za proba jo konc novembra. S koncertom kora Lipa ve Slepem Josecora zachopio riet letosnych nazimskych koncertov domovine. Pona žula nekak živiša set gestči je koncert doživivo, ktorýž je navidovava Jadwiga Kaulfürstova. Zaklincali su štucki z oratoria Nalečo a teke popova muzika publikum jo šake gvose sobo spivao napšikvat Slepe tojo Rjana Vieska. Teke ve Zalovje, Zala onemski, jo se vetmio konc suženja nazimski koncert se žišicimi Rijami, při přijducem nazemském koncerše přijduce konc tuženia ustupuje kor Dolnoserského gymnázia ve Pšinem Misen Plavětošova.
0: Jadro.
1: Po hodnem a šerem zajču se mjestem zase svojnca pokažo a topši nikak 17 gradu pokažo moj termometer. Ve bigu vedpodnja bužo ešte rednjej a vidče ugljeda pedobnje po zimnej noce s jano 9 gradami stupa temperatura vidče zase na 17 gradu a zmijome mix s mrokavami a svojncom a ve bigu tyženja bužo ešte raz čoho šopi.

Strategijska kupka Serbskega instituta Sroka vas učebne przepraszają na przyjduce zmaganie serbsku recnu revitalizaciju organizirovaš, koordinirovaš a analizirovaš, to je cíl kupki, strategiju za to užívaš, kšie gromaže s zajemcami zase 22. septembra po takém viče vytpodnia z egerpejších až do viacora vesemých a to ve biruje Serbskega Instituta v Hršebuzu, to je při Grodovi Cerkvi 2 hovemišče, a link teke zase přigotuju tak, až můžešo se teke digitálně obžiliš, kaže link trebašo, bedejali se v Serbskem instituše přizjaviš.

0: RBB, serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Na što da heva?
3: Franco, se ti hiža raz nešto lijeve v Ukraju bio?
4: Hej, na vizu, Hanna, ale hađe dženci šo pšetco jedno za dole. Maksimálne jednvaj tydžinaj a potom bych tam zase prič.
3: Tak krótko, bysi mu pšetstajit jenom měsac, abo co leto by v Ukraju ostat?
4: No hej, za niekotry tydžiny bych si to již pšetstajit mo. Som že na jednom abo tamnom rianom blečku byl, když bych šon trošku dlieje utrav. Ale víš, na koncu je tu pola nás ve Užice najrinčo.
3: To máš pravě. Ale što, když so jenoš na dole do Ukraja nepodáš, ale za celé leto, abo samo ještě dlieje?
4: Hej, Hanna, hůně to je naša dženciša téma.
1: Zatkula.
0: Můj start do týdenia.

0: Naša tema dženca sú moji Serbia ve Vukraju. A dokáž ja, kajštež Hanna ište žene dlieha hát za dole čas ve Vukraju vostavuje nesmoj, smoj so vo podpíru staravoj.
1: Aj, Franco, to máš celé práve za našu dženc, nišu čujemu, smoj sa je tiež dve servoce do studia preprosoval.
0: Mila Džisokec a Hanna Nukec, ty si tu dženca nám do budešina dojeve. Vítajte.
1: Prajte raz, dže a kak dôste do svoje ve Vukraju bol? Mila, započ to raz.
2: Ja bych sa 6 mesacov ako operka v Nižozemskej.
0: A Hanna, ty?
3: A ja som bola najprv 5 mesacov v Španskej a potom ešte 2 mesace v Indonéskej.
0: A što sa potom tam konkrétne také činila, Hanna?
3: Aj v Španskej som ja 5 mesacov do napomoť živova a si kuspina za naromadživa, potom som ja ešte 1 mesac do jednu španšinu si naučila a v Indonéskej som ja také menované backpacking činila, potekým sa s nakrebetnikom přes Indonésku kusky živova a si tú reinu krajinu ubladala.
0: Hamila, ty?
2: Ja bych ako operka v Nižozemskej. Tam som na dve dži.
1: Fajn. Když byste se doba rozsudit, svojba a přátelé jsou všichni tam, že byste za přátelé vstavili.
2: Vy naše rany domy znemůžete.
3: Mě ty přátelé zase domů vábilo, když byl tak fajn za mě.
1: Nahaj, to ta ty rýna. To by potek jim prvný začíšť z našeho hoští. Nedom po příchodném zpěvě zoniče viac o jejich názorněních ve Vukraju.
0: Наши сошедцы.

0: Da je podľa bybyšte to tiež nekakaj pohane, zase ja 20 mesiace v předpolu to spočinoval, po tých agentúru papon šelke vitsky kus trošku dlie traja, kaž napríklad co dokumentácijské vitsy, detaile vo svojských informáciách, ja som tý doba zaručiť, že ja nesem do to zno vyjastu, alebo nekajku pokutu mela, ha tož kvílu traje, do nešne to co dokumenty romáče má, ha poprom tak zaje, kaž možno 2 mesiace tiež to zaje.
1: A po takim dojšto.
2: Also Ketro bile k tomu sluša po takim so z letom v Vukraju so tak rec na to pšio tovač. To bište Hanna Nukec a Mila Gisokec, oni rozpravia te nám dženca vo jeju doživieniach v Vukraju.

0: Runja smysla se wulkim prašinom zabierawoj, čerodla hulce tak husto do Ukrajane nukajš holce. Nietko pak nas vizo tež zajmuje, hač moža se naši dve wulke eksperče stosnano rozjasnič.
1: Hi, dobro prašino. Ja se muslu, dež hulce do Ukraja cedža, pontes gere do Vulska du, niče do Ukraja, aber te juve nimske, stane te dokusite nachher to organizovat, abo ja nun čva. Ale spone prejene se boja, napiškrat v Barcelone, to su tam jac hulce boli, hač hulce, ki su teke v Ukrajine leto činili. To stane teke serbske vašne
0: juve. Serbske hulce?
2: Ja se znači, musu se, jo to češko z... Zvučení vášnu vú dyrič, také sú skrýne nesamostatné alebo na domiznú zvučení a po ňu to tiara neušetné zo hulce napríklad také džúka až upherčenia a skrýne púčovať ždú alebo niče robočeč.
0: Aj vo sebe, što ješ im tiež nastúpa potom tún cvú hajstý tý serbský znatý babel, kaj sme už hice známe vám všetko, no?
3: Hej. Hej, netko pak máme tiež ešte nekotre ďalšie prašená na váju. Runie v sociálnych sičach tla sa husto jeví perfektný obraz modostných ve Ukraju. Netko mé v osobince zajmuje, je podľa vás jeden dyb dao, když ste si mysleli, netko som jace necha a jacem doma.
1: Also po mne by to také drúde, že som ja sa budú stala hej doma nekajký vúky svedžen, abo tam môži nás o tam trichy, abo nekajký svojbný svedžen, abo to im sedíš v Ukraju, has na no nímaš prúne čom vúku party, ha ľudí vúko tebe, kýž ty znaješ, ha kýž ty by rade svedčíš, ale to po mne zase nímo job, on to im ja môj čilich vyčo činíš, a zaje dožan, že ješ, a po mne zase nímo poprom.
2: Hej, tomu môžem sa prizanknúť, že prvný raz sa mi vopral, že vúlce stiskalo by sa potom sa ja prvným razy kjutram doma bola na vopiče a potom sa so vrúčo byč by sa jara nezvúčené a spodžené a potom som sa ja tý rozsúdžu a môj přebytk v nižozemskej trošku skrúčiť, tak so si kus dlhšia mám hašte môžu ličo vúžiť sa vúžiť.
0: Ja si môžu kúšť, že znaje kústu nebo komík, když je niče jo a přečel jo, abo svoj vás rúne na nekakým svedženu, abo niče nešto doží vera en cilindr, nemže podľa, abo čať jo to dokáže kore, abo niče nešto druhé. A ja si môžu to, že môžu stokroč hore najskýra. A ešte voda, ty niče nešto myliš, že ešte si ho v předbolu cilí inak predstavili, a zo ešte bom opravdu cilí naopak šišlo.
2: Husto o sebe, když jen s džičimi džuje, kajž Hanna a ja napríklad, sú celé nore dny nepředvídžomné, na to sa nemže vúce přihotvať, tý na to nastaviť, co sú to šelaké džiči a tý šelaké vášna živenia, na to sa jen celé nore nemže vúce přihotvať, tý, když jen do toho kontakče je z tý svojbu a zame byše o sebe překvapiace potom im tý šelaké dny a kato vopročuje ve mestami dňami kábao jota nalada a tie džiho vášne a tún vodpidňa.
1: Hej, po mne by to vo sebe v Indonésky sa nám kus strachma, dokud mu nesmo doto, nesmo si ničo kniovali, ha smo mu po dženeš tam hin lečeli, ha prajeli, ha jemu pon tam šo, planujemo, ha pon sa nám strachma, so tam to kus kšive beži, ale nakoncu sme pon dobre mysle boa, dokud by to šo tak spontane, a pon po im tie nuo ľudí zaznali, a s tými pon dále ježili, ha po mne to einfach super tak.
0: Okay, to sind wir schon Jahre sein, aber Kinti, ja, sie muss immer doch mal bei Nicke Kuss Dale ziehen, vom Psychern im Spüren. So steht schon, wo Menuitze, hier ein Telefonat, Gott, was mir Chef Bolonara war, lieh. A da war dann so da gar nicht, du aber stolz am Rune Chef war, sonst nicht schon, wo da mit Telefonat schon. Nach ich hoffe, ich so schon mit dem Bolle, ich euch schon.

0: W prenej hodzinie smo sa Hanna a ja hižo s našimi hošťmi Milu Dísvokec a Hanu Nukec vo jej udoživeniach ve Vukraju rozmovali.
1: Do hunia smo hižo s Madlenku Zimmermannec telefonovali, kiž je tu chvíľu v Gáne a po rečach moj z Karlu Knopec.
0: Netko pak dospolný fokus na druhú hodinu, máme menúce hižšie došť pred sebou.
1: Tak podáme som mňaz druhým do Chile, Tanzanie a do Indiske. Islandske, vorajče.
0: Hej, nimo toho přeradžite vám Mila a Hanna nedom hišče jich najlepšie stavizne z Vukraja.
1: Zopak neboch môj netko žádný čas uvoj, přeradži vám Klaudius najprve, kak se húč bude leďa.
2: Dež v druhej hodine očakuje vás zase písaná miešenca z pivo, tak maja Janka Hanka z pivo tausend dušne kadla za nás.
3: Ja som tausend dušne kadla, mi nech nikto nepřijde.
2: Skupina Linkin Park spiel a znate spiel Faint. Run Boy Run titul, wo mir za Woodkid dich swishiche. Najprve pak Ceja Brankačky Narie, woni maja spiel Mülje Mülgenza za nas, dajče se lubić.
4: Zadkula.
5: Schon damals?
6: Ja, wusstest du.

0: Hej, dalle bollame så netgå do vukodne Afriki. Dam še bøver du kvilu mjernujce vosnač let na hižbjeta delanec.
1: Vona je så 5. septembra na dobrofunne leto do Tanzanije podava, a bytli tam netgå v bydlenske zromadnošči s dalšimi modostnimi blisko mesta Mtvara.
0: Hej, nesmo je naše telefonovač moje, vona pak je nam šivšim přes poješt sobožděliť moja, što tam v Tanzanii dokvane činí. V je dobrovolnym liče?
2: Budu netko tu džič mesace v Tanzanii v jedni pistovani, když vůčeru a vůčerku tam podpirač, a to by tým, že například přeuzám korektúru, abo tež jim nadavky do jistišťuku napísam, abo so popodnu s nimi rajkam. A hej, taktiž můj šedný džin tu vypadá, že ráno vlastně se s motora taxiem od moje budle na vodědu ke pistovaní a potom mám oni dopodná jich hodiny. A v okolo 12 tam tiž potom se v obeduju. Po obědě potom s dětšími športujeme a s nimi vonka hrajeme a v okolo 14 hodin cici potom od pistovaní se s šulským busom odjedu k mojim budlenu a hej, popodnu potom všetce o to odvisuje spontánně, što husto tež tu jako skupina činíme a konc týdena jsou potom jinejše, to opětáme tu husto víky, když chceme nakupovat, že to sad abo zelenina, abo když se k moriu podáme.
0: Hej, to runia chcech moj vědět, jak je Hižběta docela na to přišla, tak je v Ukrajině leto převešť.
2: Již po 10. letniku byše za mě jasný, že chcou do Ukrajiny za lepší čas a no kulturu, no lidi a hej osoby no krajinu seznač. A tak jsem se potom za Tanzaniu rozhodila, dokud ještě nacionální parky tu jsou jara reálně. A ty se leží kraj nedom při Indickém oceánu, přibrojí tu jsou jara krásné a ty ještě celá atmosféra, co mi tu jara lubí. A hej. Tak se to potom udalo a ty s Boabenom jo šo jara dere fungovalo. A organizácia nás tu popravdu jara podpira. Oni jsou od organizácie sem šo přeuzali, to nesem si dobeho jara vovamač abo so starosti, tak jsou to zavěšená, ty jenčky, što ještě v mojich rukách leží, bych ju šipená a rozmluvím s lékaremi. Ale hevá, když penězne, oni nás podpirají. Jsem dobeho do toho darovanskou akciu startovač, so jsem s tím organizáciu kus podporala, ale tiež vo sebe, so bu moja organizácia v dalších letách tiež dále mladých ľudí do Ukraja posvať a im to zmožniť.
1: Ketro veľa přijotu je potek im treba a kak poprom také v Tanzanii, je?
2: Mysáč, že nieke v Tanzanii jara ľubí, ja so tu jara dere čujem, to sa tiež nebo mustívať, to je, že by aj započať si čo týdena. Ty ľudí tu sú jara votorené, oni majú inú veľkú útrobu, každý sa tu strojí, každý sa na inú smie. A to je jara rane začúča, also ty ľudí, ktoré tu budla, ty by jara napšetčo šindu a aj tu neodvení tu ústočené. A tiež ako skupina, my tu romadže budlíme s Džiadnačšomi z Nímske, od tej samsnej organizácie a musel tiež mieso bušie jara, ktoré zrozumíme. A to jara veselo činím.
0: Hej, dož dobra z Romanoš knieži, potom sa tej zaujšte mnoho zajme chvicku stanu, abo?
2: Tun prýnim okomí, kotež mi nedom domyslí pšinže je, to sú mo předposlední konc týdžena prýni raz tu jako skupina v jednej báre svičič boli. A to byš jara zajímavo vidieť, vo sebe tež dla tej šelakej kultúry tá hinajša húčba a hej, to šelaké rie, also to jara veselo činu a typické tu jo, so od A k B přeco se s motorataxiom šindeš, abo ty se tak menuanými tuk-tuks. A to přeco jara veselo činí. A tak hevák su tu všitko vokom ikere anebolíač. Jo, jen při moriu bo, abo tyž tak v pomyše dundau.
1: S mopetom po Tanzanii, tohle by nešto za tebe bylo, Franco.
0: Oh, aj, to klinčí dere.
1: Dopotekým byše Hižběta Delanec, kotraž je tučasně na dobrovolném liče v Tanzanii, netko smyče so nedom na přichodnu serbuku ve Vukraju veselíč po hůčbě.

0: Hej, tak spěšně je vone zase nimo naše dženciše v úsvaně. Bône zajímavých rozmovů a telefonátů z celého světa.
1: A štůjš je při svůchaniu jara dere gejčbou, tým je snadno nadpadno, že je náš čropěnc pobrachu. Tům jsme dla časových příčin náže šmolnit štobjavoj, tůjš nitko krutko a svůdko.
0: Hej, tutom piatk podmier so mienujce Germuška 12. Serbsko gymnázia. Lica pak na hinejši location hat zvučené. Bachelor co džerta vod 21 hodin smeče so do jednoty v Krušicach podač. Kapava študa hevak tam na rie vita. Moto večera reka govo vokovo sveta. Tutom piatk v Krušicach. Dalše zaradovana zomniče potom příhodný týden.
1: Po takim dobe zladovanja do přichoda v posledních hodinách sme so my s živenjom serbskih modnostnoch v Vukraju zaberali a mnoze z nich sú tučasne menujce, tiež sociálne angažuja abo sú na Vukrajine šuli.
0: Hej, to runja sme mnoho doživinách našeho dvejho studijného hošti Mile Džisvokec a Hanne Nukec zonili.
1: Tak napríklad boky v našeho expertsče dôvodobne s plánovaným započínať, sociálne kontakte přes Bumble for Friends namakáč a potom poslední ich pokio byše hišče nešto nové vúspytať, štož hevák tak činio nebe.
0: Hej, štúšte, so po takým po našim vúsvaniu dneca přesvedčiť, že sa raz do Vukraja podať za trošku dlhší čas, tu môže si tuto tips vopravde k vútrobe zač a na naju expertče poskač.
1: Što jest nastupa znači jeszcze niekotre obrazy naszych hej, w Ukrainach ludzi, którymiśmy dżęca telefonowali, z którymiśmy się skontaktowali, tam namakacie też na Instagramie jeszcze jedną kukujżą, jeden małki w obraz. My się słyszymy, przysiądę to dżęca, so. Boże ma, dobrą nocku.
0: Dobrą noc.
2: Zadkula.
3: Moja bądźla.
4: When I met you in the summer to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn